mě, na mě, mi na vás jo. Tě, tě, tě, tě, tě, přizmí. Nyní má já mi vám a bebre. A rádi u tě, u je. Bos, je mi a, je mi. Enu ti na o to, ko na o na, kome kalim nyanko kom. Je mi a, u je rádi. Sedou.